dala křídla, když jsem padal z hora. Jako anděl, co mi dala křídla, když jsem padal z

Radio Energy. Sleduj nás na sociálních sítích. Facebook, Instagram, Twitter. Tady všude jsme jako Radio Energy.

Energic Mix na rádiu Energy. Vítejte ve světě pulzující hudby a tanečních rytmů. Připravte se na nezapomenutelný pátek s pořadem Energic Mix. Již od 18. hodiny začneme tvořit taneční atmosféru, která vás přenese přímo do klubového víru. Energic Mix. To je ten nejlepší úvod do víkendu s nejnovější klubovou hudbou přímo u vás doma. Připojte se k nám a dejte svému pátku energický start.

Radio Energik. Energik, to je muzika. Radio Energik.

z nás ztratí a už se nevrátí a za všechno v žití, že koncem se platí už i. Ale jak se tak dívám, jsem rád, že zbylo na nás tolik štěstí, co v tebe se spilo. Ve všech hradech z písku i ta z jejich trýskyc je víc, než dokážu sám.

Radio Energy. Sleduj nás na sociálních sítích. Facebook, Instagram, Twitter. Tady všude jsme jako Radio Energy.

Magic Mix na rádiu Energy. Vítejte ve světě pulzující hudby a tanečních rytmů. Připravte se na nezapomenutelný pátek s pořadem Energic Mix. Již od 18. hodiny začneme tvořit taneční atmosféru, která vás přenese přímo do klubového víru. Energic Mix. To je ten nejlepší úvod do víkendu s nejnovější klubovou hudbou přímo u vás doma. Připojte se k nám a dejte svému pátku energický start.

0: Nepocítila jste nikdy touhu po něčem jiném? Po něčem neočekávaném? Nebo po něčem nesmírném?
1: Proč mi to všechno povídáte?
0: Protože byste mě mohla odejít.

0: Radio Energik. Radio Energik, to je muzika. Energik.
1: Mám tajnou skrýš a v ní fotky z našich výletů. Když tě potkám, pořád tají se mi dech. Chci něco říct a zas to popletu. A mráz mi běhá po zádech. Mám tajnou skrýš a v ní pár opravdových dopisů. Voní jak ten krém, co míváš na rukou. Znám každou křivku z tvého podpisu. To ještě není zárukou, že už se není o co bát, že mi zase zmizíš. Jak už se stalo tolikrát, no a ty se divíš.

Proč už nehledám a proč zastavil jsem čas? Až půjdeš bílem se mnou v průvodu,

až každé tvé slovo změkne a tma si tě po vrstvách dočista svlékne.

Radio Energik. Posloucháš Radio Energik. V Čechách v DAB+.

Radio Energy. Sleduj nás na sociálních sítích. Facebook, Instagram, Twitter. Tady všude jsme jako Radio Energy.

Energic Mix na rádiu Energy. Vítejte ve světě pulzující hudby a tanečních rytmů. Připravte se na nezapomenutelný pátek s pořadem Energic Mix. Již od 18. hodiny začneme tvořit taneční atmosféru, která vás přenese přímo do klubového víru. Energic Mix. To je ten nejlepší úvod do víkendu s nejnovější klubovou hudbou přímo u vás doma. Připojte se k nám a dejte svému pátku energický start.

0: objevte Multiplex 11. Největší necelopoušnou televizní síť v Česku.
1: Jeden multiplex, spousta nového obsahu.
0: Nalaďte si regionální a oborové televize z celého Česka.
1: Zajímavosti, zprávy, zábavu i témata, která jinde nenajdete.
0: A obraz? Full HD. K tomu navíc digitální rádia přímo ve vaší televizi.
1: Stačí spustit automatické ladění vašeho televizoru.
0: Žádné předplatné, žádná registrace. Jen anténa a váš dálkový ovladač. Objevte Multiplex 11. Více programů, více regionů, více televize.
2: Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení Rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz. Rádio Energik. Odteď už jenom Energik.

Radio Energy. Sleduj nás na sociálních sítích. Facebook, Instagram, Twitter. Tady všude jsme jako Radio Energy.

Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení Rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz. Rádio Energik. Posloucháš Rádio Energik na www.radioenergik.cz.

Energic Mix na rádiu Energy. Vítejte ve světě pulzující hudby a tanečních rytmů. Připravte se na nezapomenutelný pátek s pořadem Energic Mix. Již od 18. hodiny začneme tvořit taneční atmosféru, která vás přenese přímo do klubového víru. Energic Mix. To je ten nejlepší úvod do víkendu s nejnovější klubovou hudbou přímo u vás doma. Připojte se k nám a dejte svému pátku energický start.

Radio Energik. Posloucháš Radio Energik. V Čechách DAB+.

0: Objevte Multiplex 11. Největší necelopoušnou televizní síť v Česku.
1: Jeden multiplex. Spousta nového obsahu.
0: Nalaďte si regionální a oborové televize z celého Česka.
1: Zajímavosti, zprávy, zábavu i témata, která jinde nenajdete.
0: A obraz? Full HD. K tomu navíc digitální rádia přímo ve vaší televizi.
1: Stačí spustit automatické ladění vašeho televizoru.

Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení Rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz. Rádio Energik. To je muzika. When you don't realize you're in the moment until it's a memory.

Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení Rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz. Rádio Energik. Posloucháš Rádio Energik na www.radioenergik.cz. Energik.

Magic Mix na rádiu Energy. Vítejte ve světě pulzující hudby a tanečních rytmů. Připravte se na nezapomenutelný pátek s pořadem Energic Mix. Již od 18. hodiny začneme tvořit taneční atmosféru, která vás přenese přímo do klubového víru. Energic Mix. To je ten nejlepší úvod do víkendu s nejnovější klubovou hudbou přímo u vás doma. Připojte se k nám a dejte svému pátku energický start.

0: Objevte Multiplex 11. Největší neceloplošnou televizní síť v Česku.
1: Jeden multiplex. Spousta nového obsahu.
0: Nalaďte si regionální a oborové televize z celého Česka.
1: Zajímavosti, zprávy, zábavu i témata, která jinde nenajdete.
0: A obraz? Full HD. K tomu navíc digitální rádia přímo ve vaší televizi.
1: Stačí spustit automatické ladění vašeho televizoru.
0: Žádné předplatné, žádná registrace. Jen anténa a váš dálkový ovladač. Objevte Multiplex 11. Více programů, více regionů, více televize.
2: Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení Rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz. Energik. Rádio Energik. To je muzika.

Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení Rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz. Rádio Energik, to je muzika.

Energic Mix na rádiu Energy. Vítejte ve světě pulzující hudby a tanečních rytmů. Připravte se na nezapomenutelný pátek s pořadem Energic Mix. Již od 18. hodiny začneme tvořit taneční atmosféru, která vás přenese přímo do klubového víru. Energic Mix. To je ten nejlepší úvod do víkendu s nejnovější klubovou hudbou přímo u vás doma. Připojte se k nám a dejte svému pátku energický start.

Radio Energik. Energik, to je muzika. Radio Energik.

Radio Energik. Posloucháš Radio Energik. V Čechách DAB+.

0: Objevte Multiplex 11. Největší necelopoušnou televizní síť v Česku.
1: Jeden multiplex. Spousta nového obsahu.
0: Nalaďte si regionální a oborové televize z celého Česka.
1: Zajímavosti, zprávy, zábavu i témata, která jinde nenajdete.
0: A obraz? Full HD. K tomu navíc digitální rádia přímo ve vaší televizi.
1: Stačí spustit automatické ladění vašeho televizoru.
0: Žádné předplatné, žádná registrace. Jen anténa a váš dálkový ovladač. Objevte Multiplex 11. Více programů, více regionů, více televize.
2: Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení Rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz. Rádio Energik. Posloucháš Rádio Energik na www.radioenergik.cz.

Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení Rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz. Energik Mix na Rádiu Energik. Vítejte ve světě pulzující hudby a tanečních rytmů. Připravte se na nezapomenutelný pátek s pořadem Energik Mix. Již od 18. hodiny začneme tvořit taneční atmosféru, která vás přenese přímo do klubového víru. Energik Mix. To je ten nejlepší úvod do víkendu s nejnovější klubovou hudbou přímo u vás doma. Připojte se k nám a dejte svému pátku energický start.

0: Radio Energy. Radio Energik. Energik, to je muzika.
1: Stalo se vám někdy, že vaše mysl úplně přepnula na autopilota a vy jste najednou zjistili, že vůbec nevíte, co jste poslední minuty dělali? Žádný strach, v tom rozhodně nejste sami. Vítám vás u dopoledního Life Mode na rádiu Energik, vaší oficiální záchranné brzdě proti stereotypu. Mám pro vás připravený přesně takový hudební soundtrack, který zaručeně nakopne i ty nejunavenější mozkové buňky a dodá dni ten správný rytmus. Těšte se na hodinu plnou té nejčerstvější muziky z české kotliny i dalekého zahraničí. K tomu přihodíme výběr těch nejzajímavějších postřehů a chytrých nápadů, u kterých si řeknete, no páni, to mě nikdy nenapadlo. Prostě žádné těžké zprávy, jen čistá inspirace a dobrá nálada, která je nakažlivá. Zkrátka, následující hodina je váš osobní únik od povinností, tak zůstaňte s námi a užijte si to. Poslouchat nás můžete třeba i na svém televizoru. Stačí přepnout na klasickou anténu, kde vysíláme v pozemním digitálním multiplexu 11. Přeju vám krásné dopoledne a nerušený poslech.
0: Radio Energik.

0: Energik. Rádio Energik. Rádio Energik. To je muzika.
1: Venku se nám sice trochu mračí, ale zprávy, které k nám dorazily z Británie, zní docela optimisticky. Alespoň co se týče stability dodávek elektřiny. Víte, ono se v poslední době hodně řeší, jak to budeme s tou energií v Evropě do budoucna vlastně mít. A Britové na to jdou docela pragmaticky. Společnost EDF totiž oznámila, že tamní 4 jaderné bloky v elektrárnách Heysham a Hartlepool hned tak do důchodu nepůjdou. Původně už měli mít tuhle kapitolu za sebou, ale nakonec se jejich provoz prodlužuje minimálně do března roku 2030. To je docela zajímavé, když si vezmete, že tyhle reaktory měly být původně odstavené už vloni. Jenže po důkladných technických prověrkách se ukázalo, že jsou ve skvělé kondici a byla by škoda je vypínat předčasně. Těch 8 terawatthodin, které navíc vyrobí, totiž odpovídá spotřebě víc než 8 milionů domácností a to už je v síti sakra znát. Celá ta britská strategie vlastně dává smysl. Než se stihnou postavit ty úplně nové moderní bloky, jako je třeba Hinkley Point C, tak si prostě vypomůžou tím, co už mají a co spolehlivě funguje. Mimochodem u takové elektrárny Sizewell B se teď počítá s tím, že bude sloužit až do roku 2055. Je vidět, že jaderná energie se vrací do módy jako klíč k energetické bezpečnosti i čistšímu vzduchu bez emisí. Tak snad to bude na ty naše spotřebiče doma stačit. Teď už se ale vrátíme k muzice, čeká nás další pohodový track.

0: Objevte Multiplex 11. Největší necelopoušnou televizní síť v Česku.
1: Jeden multiplex. Spousta nového obsahu.
0: Nalaďte si regionální a oborové televize z celého Česka.
1: Zajímavosti, zprávy, zábavu i témata, která jinde nenajdete.
0: A obraz? Full HD. K tomu navíc digitální rádia přímo ve vaší televizi.
1: Stačí spustit automatické ladění vašeho televizoru.
0: Žádné předplatné, žádná registrace. Jen anténa a váš dálkový ovladač. Objevte Multiplex 11. Více programů, více regionů, více televize.
2: Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení Rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz. Rádio Energik.

Tak schválně, kolikrát vás dneska v autě nebo v kanceláři napadlo, že byste nejraději všechno pustili k vodě a stali se slavnou popovou hvězdou? Možná už i máte v šuplíku napsaný nějaký ten budoucí hit. Ale odrazuje vás ta nekonečná byrokracie a poplatky, které provázejí vydání každé písničky? No tak v tom případě pro vás mám jeden tip, kam se vydat na dovolenou a možná tam i zůstat. V Indonésii se totiž rozhodli, že svým muzikantům neuvěřitelně usnadní život. Tamní vláda totiž úplně ruší registrační poplatky za autorská práva k hudbě. A teď si možná říkáte, proč by to dělali? Cíl je vcelku ambiciózní. Chtějí totiž vybudovat obří národní hudební databázi. Představte si to jako takový digitální archiv, kde bude mít každá skladba svůj jasný rodný list, a to úplně zadarmo. Indonéská vláda si od toho slibuje, že se konečně udělá pořádek v autorských odměnách a peníze se dostanou k těm správným lidem, tedy k autorům, bez zbytečného papírování. Je to v podstatě takový vzkaz všem talentům. Prostě tvořte, my se postaráme o to, aby vaše dílo bylo chráněné a nikdo vás o něj neobral. U nás si na takové digitální hudební nebe asi ještě chvíli počkáme. Ale je zajímavé sledovat, jak se dá moderní technologie využít k tomu, aby se umělcům neházely klacky pod nohy. Tak uvidíme, jestli

0: se díky tomu z Indonésie brzy vyvalí nějaká nová vlna hitů, která ovládne i naše hitparády. Každopádně my zůstáváme u muziky, kterou už v databázích dávno máme, tak si ji užijte.
1: Radio Energy.

Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení Rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz. Rádio Energik. To je muzika.

Magic Mix na rádiu Energy. Vítejte ve světě pulzující hudby a tanečních rytmů. Připravte se na nezapomenutelný pátek s pořadem Energic Mix. Již od 18. hodiny začneme tvořit taneční atmosféru, která vás přenese přímo do klubového víru. Energic Mix. To je ten nejlepší úvod do víkendu s nejnovější klubovou hudbou přímo u vás doma. Připojte se k nám a dejte svému pátku energický start.

through this, what comes next will be marvelous.

0: Víte, co je na rockových legendách to nejlepší? Že i po těch desítkách let na scéně se pořád dokážou navzájem překvapovat a podporovat. Tak to si poslechněte, co se teď stalo v newyorské Madison Square Garden. Kapela Bon Jovi tam zrovna uzavírala svou 9denní sérii koncertů v rámci turné Forever. A když už to vypadalo na klasické finále, John Bon Jovi si vzal mikrofon a na pódium pozval, cituji, krále velkého státu New Jersey. A kdo jiný by to mohl být než samotný boss, tedy Bruce Springsteen. Fanoušci v hale prý skoro zbožili střechu a já se jim vůbec nedivím. Tahle dvě roková esa z New Jersey si společně střihla hit Who Says You Can't Go Home, kde se hezky podělili o vokály. A úplný závěr večera pak patřil Bruceově klasice z konce 70. The Promised Land. Pro Johna Bon Joviho to musela být obrovská náplast na duši, protože jen o pár dní dřív musel koncert na stejném místě předčasně ukončit kvůli nepříjemné infekci dutin. Teď je ale vidět, že už je ve formě. Hlasivky po operaci drží a Bruce mu k tomu dodal tu správnou energii. Mimochodem, pokud se na ně chystáte, příští měsíc Bon Jovi vyrážejí do Evropy, konkrétně do Británie a Irska. Tak třeba se tam dočkáme podobného překvapení. Teď už ale pojďme na další muziku.
1: Radio Energik. Energik. Energik, to je muzika.
0: Koukáte už 5 minut na prázdnou obrazovku a přemýšlíte, jestli by si vaše hlava nezasloužila malou pauzu? Naprosto vás chápeme a posíláme vám okamžitou záchranu přímo do uší. Právě teď totiž rozjíždíme nový dopolední Life Mode na rádiu Energik. V následující hodině máme v plánu pořádně provětrat vaši bednu nebo sluchátka tou nejčerstvější muzikou, která vás zaručeně probere z jakékoliv dopolední únavy. K tomu si přimícháme pořádnou porci neobvyklých novinek i zábavných postřehů jak z domova, tak z celého světa. Žádné nudné přednášky, ale čistá lehkost, skvělá inspirace a záplava dobré nálady, která vás okamžitě vrátí do hry a dodá energii. Nalaďte se na naši vlnu a poslouchejte nás celou hodinu na rádiu Energik. Můžete si nás snadno pustit v digitálním vysílání DAB+, vyladit na streamingovém rozcestníku Radio Hub nebo jednoduše zapnout přímo v televizi přes klasickou anténu v multiplexu 11. Přejeme vám perfektní poslech a pohodové dopoledne.
1: Radio Energik.

0: Víte, co je v hudebním světě opravdový unikát? Když se o nějakém místě řekne, že je to srdce festivalu a ono to platí doslova, tak to si poslechněte zprávu z britského Suffolku. Tamní slavný festival Latitude právě oslavil své 20. narozeniny a jako dárek fanouškům nadělil jistotu na pořádně dlouhou dobu dopředu. Zakladatel Melvin Benn totiž přímo na pódiu během závěrečného dne oznámil, že podepsal novou nájemní smlouvu s rodinou Rusových, která vlastní panství Henham Park. A teď se podržte, ta smlouva je na dalších 20 let. To znamená, že Latitude zůstane ve svém milovaném domově minimálně do roku 2046. Melvin Benn to popsal krásně, když řekl, že tenhle festival prostě nejde oddělit od tamních lesů, jezer a parkové krajiny. Všechno to začalo v roce 2006, kdy na první ročník dorazilo jen něco málo přes 4000 lidí. Letos už jich bylo 40 tisíc a na pódiu se střídaly hvězdy jako David Byrne nebo Luis Capaldi. I když by se mohlo zdát, že se bude hlavně vzpomínat, pořadatelé mají oči upřené dopředu. Chtějí dál objevovat nové talenty, které potkáte třeba někde v zapadlém stanu v lesích a pak je budete poslouchat zbytek života. Pokud jste na Latitude někdy v minulosti byli, tak pro vás mám tip. Můžete se registrovat pro věrnostní slevu na rok 2027. Ale pozor, musíte to stihnout do nedělní půlnoci. Dalších 20 let v Henham Parku právě začíná. Tak co říkáte? Uvidíme se tam v roce 2046? Tak schválně. Kdo z nás tam ještě bude v první řadě u pódia?
1: Radio Energy. Energy. To je nová muzika. Radio Energy.
2: Dokola zpívám, jak moc tě miluju. Ve snech tě líbám a jen tak si maluju sám.

0: Radio Energy. To je muzika.
1: Tak tohle bude jízda pro všechny fanoušky pořádných kytar a nekompromisních postojů. Víte, co je zajímavé na legendárním Tomu Morellovi z Rage Against the Machine? Že ani po letech neztrácí tempo a energii. Spíš naopak. Tom právě oznámil své nové sólové album, které dostalo název Everyone Gets Everything They Want. A jestli čekáte nějakou oddechovku, tak na to rovnou zapomeňte. Půjde o jeho první čistě rockovou sólovku a podle všeho to bude slušná politická nálož. Přesně tak, jak jsme u něj zvyklí. Venku už je čerstvý single Date Night, o kterém Tom říká, že je to klasická písnička typu Na které straně stojíš. A teď se podržte. Ten hlavní zabijácký kytarový riff v téhle novince napsal jeho teprve 15-letý syn Roman. Očividně jablko nepadlo daleko od stromu, protože Roman se na albu podílel jako spoluautor hned u 5 skladeb. Kromě rodinné spolupráce se můžeme těšit i na hvězdné hosty. Na desce se objeví Sir Tankian ze System of a Down, irští rapeři Kneecap nebo metalcoreový Beartooth. Celé to vyjde 25. září a Tom Morello tím jasně vzkazuje, že hudba má být dál nástrojem pro pravdu a sociální spravedlnost. Tak si pište do kalendářů konec září, protože tohle bude sakra na hlas. My si teď ale dáme něco trochu klidnějšího, abychom nabrali síly.

0: Objevte Multiplex 11. Největší necelopoušnou televizní síť v Česku.
1: Jeden multiplex. Spousta nového obsahu.
0: Nalaďte si regionální a oborové televize z celého Česka.
1: Zajímavosti, zprávy, zábavu i témata, která jinde nenajdete.
0: A obraz? Full HD. K tomu navíc digitální rádia přímo ve vaší televizi.
1: Stačí spustit automatické ladění vašeho televizoru.
0: Žádné předplatné, žádná registrace. Jen anténa a váš dálkový ovladač. Objevte Multiplex 11. Více programů, více regionů, více televize.
2: Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení Rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz. Rádio Energik.

0: Energic teď poradí všem cestovatelům, kteří míří na jih Evropy. Chystáte se letos k moři do Chorvatska nebo Itálie? Tak to si poslechněte, na co si dát cestou pozor, protože staré triky už nefungují. Víte, co je zajímavé? Dnes už to není jen o tom, že před radarem přibrzdíte, zejména v Itálii. A Chorvatsku masivně nasazují úseková měření, která hlídají vaši průměrnou rychlost na celém kilometru. A kamery, co vidí úplně všechno. Pozor si dejte hlavně na historická centra italských měst, kde jsou zóny s omezeným vjezdem. Stačí jednou přehlédnout značku a automatický systém vás vyfotí dřív, než řeknete zmrzlina. A nespoléhejte na to, že když vás nezastaví hlídka, máte vyhráno. Evropské státy si dneska údaje o majitelích aut předávají běžně, takže vás pokuta může překvapit ve schránce klidně až pár měsíců po dovolené. Martin Týnel z portálu Kalkulátor.cz navíc připomíná, že kromě pravidel je dobré mít v pořádku i pojištění, protože řešit poruchu nebo úraz v cizině na vlastní pěst, to se pak dovolená může pěkně prodražit. Tak šťastnou cestu bez pokut.
1: Energy. To je muzika.

Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení Rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz. Energik. Rádio Energik. Rádio Energik.

Energic Mix na rádiu Energy. Vítejte ve světě pulzující hudby a tanečních rytmů. Připravte se na nezapomenutelný pátek s pořadem Energic Mix. Již od 18. hodiny začneme tvořit taneční atmosféru, která vás přenese přímo do klubového víru. Energic Mix. To je ten nejlepší úvod do víkendu s nejnovější klubovou hudbou přímo u vás doma. Připojte se k nám a dejte svému pátku energický start.

0: Víte, co je na lidském těle úplně fascinující? Že s námi mluví, i když si to zrovna neuvědomujeme. A teď nemyslím to, že vás po ránu píchne v zádech. Mluvím o chemických zprávách, které si mezi sebou posílají naše orgány. Nedávno vědci z Harvardu a dalších univerzit přišli se studií, která mění pohled na to, jak musíme dřít, aby si toho naše tělo vůbec všimlo. Vzali dvě skupiny lidí. Jedni jeli hodinu a půl na kole v klidu a druzí dělali jenom 6 krátkých, ale fakt brutálních 30-sekundových sprintů. Takže čistého pohybu měli ty 3 minuty. A výsledek? Ta krátká maximální zátěž okamžitě změnila množství skoro čtvrtiny všech proteinů v krvi. 3 minuty sprintu prostě v těle spustili takovou molekulární bouři, že se z toho svaly, tuky i cévy vzpamatovávaly ještě pěkných pár hodin. Tělo to totiž nevnímá jen jako pohyb, ale jako jasný signál. Pozor, něco se děje, musíme makat na lepším zdraví. Takže, až budete mít příště pocit, že nemá smysl jít cvičit, protože máte jenom 10 minut, vzpomeňte si na tuhle studii. I pár minut, kdy se pořádně zadýcháte, může vašemu tělu říct víc, než celé odpoledne na pomalé procházce. Samozřejmě to neznamená, že odteď budeme jen sprintovat k ledničce a zpět, ale ta intenzita je zkrátka klíčová. Teď už ale zpátky k muzice. Hrají Imagine Dragons. Radio Energic.
1: Energic. To je muzika.
0: Znáte ten pocit, kdy vedete sami se sebou vnitřní bitvu, jestli se pustit do toho velkého úkolu, nebo jestli ještě chvilku jen tak koukat z okna? Ať už vyhrává práce nebo prokrastinace, vítejte u dopoledního Life Mode na rádiu Energic. Právě teď startujeme vaši osobní vzpruhu. Nastavte si uši, protože následující hodina bude doslova jízda. Naservírujeme vám ten nejlepší hudební soundtrack, který promění i to nejotravnější papírování, doslova hudební klip. A k tomu přidáme nálož zajímavostí z domova i ze všech koutů světa, které jsou lepší než jakýkoliv small talk. Čekají vás novinky ze světa technologií i bizarní rekordy, u kterých si budete říkat, že tohle snad ani není možné. Je to zkrátka taková vaše osobní hodinka dobré nálady, která odstartuje lepší polovinu dopoledne. Poslouchejte nás celou hodinu. Navadíte nás úplně jednoduše, třeba v digitálním rádiu DAB+, nebo si nás najdete na streamingové platformě Radio Hub. Hezký poslech.

0: Radio Energik.
1: Jestli právě marně vzpomínáte, co jste vlastně před 5 minutami chtěli udělat, tak klid. To jenom váš mozkový operační systém hlásí lehký dopolední restart. A vy v tom rozhodně nejste sami. Hoďte se do pohody, protože právě startuje dopolední life mode na Radio Energik. Během následujících 60 minut vás napumpujeme tím nejčerstvějším ze světa muziky, co aktuálně hýbe planetou. K tomu přihodíme slušnou porci kuriozit i fajn zpráv z domova i ze světa, které vám zaručeně zvednou náladu a dají skvělé téma k rozhovoru u kávovaru. Žádná těžká témata, prostě čistá nová energie a lehkost, co vás hladce protáhne dneškem. Tak zůstaňte s námi a užijte si celou hodinu skvělého poslechu na vlnách Rádia Energik. Můžete nás mít spuštěné třeba na televizi přes klasickou anténu v DVB T2 nebo nás jednoduše proklikněte na streamingovém rozcestníku Radio Hub. Přejeme skvělou zábavu a pohodové dopoledne.
0: Radio Energik.

0: Nepocítila jste nikdy touhu po něčem jiném? Po něčem neočekávaném? Nebo po něčem nesmírném?
1: Proč mi to všechno povídat?
0: Protože byste mě mohla odejít.

0: Radio Energy. To je muzika.
1: Tak to si poslechněte. Na Slovensku se schyluje k velké rozhlasové revoluci, která definitivně zatočí s otravným šuměním přiladění. Tamní éter totiž míří k plnohodnotnému digitálnímu vysílání DAB+. Společnost Tavecom, která už teď v testovacím režimu pokrývá signálem asi 3/4 slovenských domácností, oficiálně potvrdila, že má o provoz nových sítí velký zájem. A protože už mají hotové vysílače i techniku, slibují, že to celé dokážou spustit velmi rychle. Víte, co je na tom pro nás posluchače nejlepší? Kapacita. Zatímco klasické FM pásmo je plné, do jedné digitální sítě se vejde až 15 stanic najednou. Slovenský regulační úřad má v plánu hned 2 takové celoplošné sítě, takže se otevírá prostor pro zhruba 30 různých rádií. To znamená nejen krystalicky čistý zvuk, ale hlavně spoustu nových, úzce zaměřených stanic, které se na běžné vlny doteď nevešly. Těžit z toho budou hlavně řidiči. Všechna nová auta prodávaná v Evropské unii už totiž pár let musí mít digitální tuner v základní výbavě. Pokud se všechno stihne podle plánu, tak už na přelomu let 2026 a 2027 si při cestě do Tater nebo do Bratislavy naladíte desítky stanic bez jediného zachrčení. Je vidět, že i rádio, jak ho známe desítky let, má před sebou pořádně moderní budoucnost.
2: Ale my pro vás budeme hrát dál, ať už nás ladíte jakkoliv. Tak, pojďme na další hit.

0: Objevte Multiplex 11. Největší neceloplošnou televizní síť v Česku.
1: Jeden multiplex. Spousta nového obsahu.
0: Nalaďte si regionální a oborové televize z celého Česka.
1: Zajímavosti, zprávy, zábavu i témata, která jinde nenajdete.
0: A obraz? Full HD. K tomu navíc digitální rádia přímo ve vaší televizi.
1: Stačí spustit automatické ladění vašeho televizoru.
0: Žádné předplatné, žádná registrace. Jen anténa a váš dálkový ovladač. Objevte Multiplex 11. Více programů, více regionů, více televize.
2: Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení Rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz. Rádio Energik.

0: Víte, co je zajímavé na českých jaderných elektrárnách? Člověk by si řekl, že takový kolos prostě stojí a vyrábí. Ale realita je v tuhle chvíli úplně někde jinde. Tak to si poslechněte. V Dukovanech a Temelíně se totiž teď hraje o to, aby nám vydrželi v provozu neuvěřitelných 80 let. A cesta k tomu vede přes technologie, které znějí skoro jako ze sci-fi filmu. Možná byste to nečekali, ale v jaderkách se dneska běžně používá 3D tisk. A netisknou se tam jen nějaké plastové modely, ale rovnou kovové náhradní díly, které už třeba na trhu ani neseženete. K tomu si připočtěte roboty, umělou inteligenci, která pomáhá operátorům vyhodnocovat data, nebo digitální rentgeny. ČEZ do téhle modernizace sype každoročně kolem 10 až 12 miliard korun. A výsledkem je, že z elektráren v podstatě úplně zmizel papír. Všechno je v digitálních modelech. A proč to všechno? Kromě té osmdesátky je to i o výkonu. Díky těmhle inovacím mají naše elektrárny dneska o 500 MW vyšší výkon, než když se poprvé spouštěly. Navíc se prodlužují intervaly, kdy se mění palivo, takže elektrárny jedou stabilněji a déle v kuse. Je to fascinující pohled do zákulisí něčeho, co bereme jako samozřejmost, když doma rozsvítíme světlo. Tak schválně, jestli budeme v roce 2060 pořád poslouchat rádio díky stejnému reaktoru jako dneska. Máme to dobře našlápnuté.
1: Radio Energy. Energy. Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení.

Magic Mix na rádiu Energy. Vítejte ve světě pulzující hudby a tanečních rytmů. Připravte se na nezapomenutelný pátek s pořadem Energic Mix. Již od 18. hodiny začneme tvořit taneční atmosféru, která vás přenese přímo do klubového víru. Energic Mix. To je ten nejlepší úvod do víkendu s nejnovější klubovou hudbou přímo u vás doma. Připojte se k nám a dejte svému pátku energický start.

0: Možná jste o tom už slyšeli, ale jestli ho dáte tip na výlet, který má duši a nechybí mu trocha té nostalgie, mám pro vás jeden tip přímo z Vysočiny. Stačí zajet do Dolní Cerekve. Právě tam totiž stojí rodný dům hudebního skladatele Karla Pádivého. A já vám musím říct, že to místo v poslední době neuvěřitelně ožilo. Není to jen nějaká zaprášená pamětní deska na zdi, kolem které projdete a ani si ji nevšimnete. Uvnitř se totiž podařilo vybudovat muzeum, které vás doslova vtáhne do historie celého městyse. Víte, co je na tom nejlepší? Že to není jen o datech a faktech, ale o lidech a jejich osudech. Celá expozice je poskládaná z dobových předmětů, které mají svůj vlastní příběh. A samozřejmě tam nechybí ani hudba, která k odkazu Karla Pádivého neodmyslitelně patří. Je to přesně ten typ místa, kde se na chvíli zastavíte a uvědomíte si, jak bohatou historii máme doslova za humny. Ať už jste fanoušci klasické hudby, nebo vás prostě jen baví nahlížet do života našich předků, tohle muzeum v Dolní Cerekvi stojí za návštěvu. Atmosféra je tam skvělá a člověk si odnese pocit, že ty staré časy vlastně nejsou tak vzdálené, jak se na první pohled zdá. Tak co, už víte, kam vyrazíte o víkendu? A než se tam vydáte, dáme si další písničku, která vás hezky naladí na zbytek odpoledne.
1: Radio Energik. Energik. Energik, to je muzika. Radio Energik. Aby se

Představíme vám teď skutečný poklad. Je to obyčejná čistá voda. A právě pro Jesenicko mám dnes jednu skvělou zprávu, která se týká nás všech. Společnost VAK Jesenicka totiž dokončila obrovskou investici za skoro 136 milionů korun, díky které budeme mít mnohem větší jistotu, že nám voda z kohoutků jen tak nepřestane téct. Představte si, že se podařilo napojit úplně nový zdroj z Keprnického potoka přímo do úpravny v Adolfovicích. A nešlo o žádnou drobnost. Muselo se položit 7 kilometrů potrubí a postavit nový vodojem, který pojme 1000 kubíků vody. Možná si říkáte, k čemu to všechno je, když vody v horách máme dost? Ale vzpomeňte si na suchá léta, nebo naopak na ty prudké povodně ze září 2024. Právě tyhle situace ukázaly, že spoléhat se jen na jeden nebo dva zdroje nestačí. Technický ředitel Robert Černý potvrdil, že teď budeme mnohem odolnější. Když se třeba po velkých deštích zakalí voda v jednom potoce, systém prostě přepne na jiný. Celá stavba byla prý technicky dost náročná. Museli se prokopat pod hlavní silnicí i pod řekou Bělou. Ale všechno už běží a je to odzkoušené, takže až si teď půjdete natočit sklenici studené vody, vězte, že za ní stojí kus pořádné práce a tahle nová, moderní pojistka. Máme se zkrátka o co opřít, a to i když nás příroda trochu potrhá.

0: objevte Multiplex 11. Největší necelopoušnou televizní síť v Česku.
1: Jeden Multiplex. Spousta nového obsahu.
0: Nalaďte si regionální a oborové televize z celého Česka.
1: Zajímavosti, zprávy, zábavu i témata, která jinde nenajdete.
0: A obraz? Full HD. K tomu navíc digitální rádia přímo ve vaší televizi.
1: Stačí spustit automatické ladění vašeho televizoru.
0: Žádné předplatné, žádná registrace. Jen anténa a váš dálkový ovladač. Objevte Multiplex 11. Více programů, více regionů, více televize.
2: Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení Rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz. Rádio Energik.

0: Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz.
1: Tak si představte, že YouTube už dávno není jenom o vtipných videích s kočkami nebo o návodech, jak opravit kapající kohoutek. Víte, co je zajímavé? Podle nejnovějších čísel z letošního jara tahle platforma totálně válcuje trh. A v Americe si ukousla přes 13% z celkové sledovanosti. A to i v měsících, kdy se všichni ostatní prali o diváky, hlavně skrze sportovní přenosy nebo velké seriálové hity. Jenže ono to není jen o tom, že se díváme. My tam doslova bydlíme. Celosvětově má YouTube přes 2,5 miliardy uživatelů a průměrný čas, který tam každý den strávíme, vyletěl skoro na hodinu. To je slušná porce času, kterou věnujeme obrazovkám. Co myslíte? Nejsilnější základnu má mimochodem Indie a Spojené státy, ale ta chuť konzumovat videoobsah roste úplně všude. Jenže i když YouTube dominuje našim obývákům a přímo soupeří s klasickou televizí, v zákulisí to taková pohoda není. Analytici si totiž všimli, že růst příjmů z reklamy začíná narážet na své limity. Na paty mu totiž hodně šlape TikTok se svými krátkými videi a taky Netflix, který se čím dál víc tlačí do reklamního prostoru. Inzerenti jsou teď zkrátka opatrnější a YouTube se musí hodně snažit, aby je přesvědčil, že právě u nich ty peníze za reklamu dávají největší smysl. Každopádně, ať už na mobilu nebo na televizi, video prostě vládne světu a my u něj sedíme čím dál déle. Ale teď už zpátky k muzice, ať si od těch obrazovek aspoň na chvíli odpočineme.
0: Energik Mix na rádiu Energy. Vítejte ve světě pulzující hudby a tanečních rytmů. Připravte se na nezapomenutelný pátek s pořadem Energik Mix. Již od 18. hodiny začneme tvořit taneční atmosféru, která vás přenese přímo do klubového víru. Energik Mix. To je ten nejlepší úvod do víkendu s nejnovější klubovou hudbou přímo u vás doma. Připojte se k nám a dejte svému pátku energický start.

0: Energy. Radio Energy. Radio Energy. To je muzika.
1: Objevte Multiplex 11. Největší neceloplošnou televizní síť v Česku.
2: Jeden multiplex. Spousta nového obsahu.
1: Nalaďte si regionální a oborové televize z celého Česka.
2: Zajímavosti, zprávy, zábavu i témata, která jinde nenajdete.
1: A obraz? Full HD. K tomu navíc digitální rádia přímo ve vaší televizi.
2: Stačí spustit automatické ladění vašeho televizoru.
1: Žádné předplatné, žádná registrace. Jen anténa a váš dálkový ovladač. Objevte Multiplex 11. Více programů, více regionů, více televize.
0: Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení Rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz.

Na chvíli vypni, nemůžeš furt se brát tak vážně. Řekni, kdy jsi naposledy dělal něco, v čem byla fakt vášeň. Každý máme plán, poslání mi je být blázen. Pro věci, který miluju, proto tu sedím a píšu ty bars, yeah.

0: zní můj drop.
1: Takhle zní můj drop.
0: Mami, neboj, mám to v krvi, neboj se.
1: Není to zdrob.
0: Takhle zní můj drop.
1: Takhle zní můj drop.
0: Nevím, jak to znělo předtím, ale
1: teď to bude hrob.

0: Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení Rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz. Rádio Energik. Posloucháš Rádio Energik na www.radioenergik.cz. Energik.
1: Proč mi zaspíše S?

0: prosím.
1: Chytrá televize je skvělá věc, ale ruku na srdce. Občas je to bludiště. Aktualizace, přihlašování, desítky aplikací a vy se v tom ztrácíte, přestože chcete jen jednoduše pustit televizi. A přesně tohle pořád umí klasická pozemní televize přes anténu. Její kouzlo je v absolutní jednoduchosti. Žádné účty, žádné stahování aplikací, žádné čekání. Prostě vezmete ovladač, stisknete tlačítko a sledujete. Je to technologie navržená tak, aby prostě a spolehlivě fungovala. Ale jednoduchost rozhodně neznamená nudu. I s anténou totiž můžete objevovat. Třeba regionální a tematické stanice, které vám do obýváku přináší televizní síť Multiplex regionální síť 11. Takže než se příště začnete ztrácet ve složitém menu, zkuste pravý opak. Spustíte na televizi automatické ladění programu. Je to operace na pár kliknutí, kterou zvládne opravdu každý. A přitom objevíte televizní svět, který máte celou dobu na dosah vaší antény.
2: Energic Mix na rádiu Energy. Vítejte ve světě pulzující hudby a tanečních rytmů. Připravte se na nezapomenutelný pátek s pořadem Energic Mix. Již od 18. hodiny začneme tvořit taneční atmosféru, která vás přenese přímo do klubového víru. Energic Mix. To je ten nejlepší úvod do víkendu s nejnovější klubovou hudbou přímo u vás doma. Připojte se k nám a dejte svému pátku energický start.

0: Vzpomínáte si, kdy jste naposledy aktualizovali aplikace v mobilu? Asi dnes ráno, že? A co operační systém v počítači? Neustále nás to k něčemu vyzývá. Jenom televize jako by stála mimo čas. Ale i svět pozemního vysílání přes anténu se neustále vyvíjí a mění. Jen o tom často nevíme, protože jsme zvyklí, že televize prostě funguje. Přitom její aktualizace je neuvěřitelně snadná. Stačí v menu najít položku ladění a spustit automatické vyhledávání programů. Během pár minut tak můžete objevit úplně nové stanice. Třeba narazíte na zajímavé tematické kanály nebo zjistíte, že máte konečně přístup k lokálním zprávám díky regionálním televizím ze sítě Multiplex regionální síť 11. Je to experiment, který vás nic nestojí, jen pár minut času. Tak proč to neskusit hned dnes večer? Překonejte tu setrvačnost a nechte se překvapit, co všechno vaše obyčejná anténa ve skutečnosti umí chytit. Možná toho bude víc, než čekáte.
1: Energy. To je muzika.

0: Objevte Multiplex 11. Největší necelopoušnou televizní síť v Česku.
1: Jeden multiplex. Spousta nového obsahu.
0: Nalaďte si regionální a oborové televize z celého Česka.
1: Zajímavosti, zprávy, zábavu i témata, která jinde nenajdete.
0: A obraz? Full HD. K tomu navíc digitální rádia přímo ve vaší televizi.
1: Stačí spustit automatické ladění vašeho televizoru.
0: Žádné předplatné, žádná registrace. Jen anténa a váš dálkový ovladač. Objevte Multiplex 11. Více programů, více regionů, více televize.
2: Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení Rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz. Rádio Energik. Odteď už jenom Energik.

Radio Energy. To je muzika. Energy. I just need a reason.

Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení Rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz. Rádio Energik. Posloucháš rádio?

0: Kdo dneska vyhraje bitvu o ovladač? Vy chcete vidět finále seriálu Partner zase sport a z dětského pokoje už se ozývá, že je čas na pohádku. Mít druhou televizi v kuchyni nebo dílně by byl klid zbraní, jenže platit další předplatné? Právě tady přichází na scénu geniálně jednoduché řešení. Pozemní vysílání DVB-T2. Stačí vám jen televize a anténa, žádná další smlouva, žádné další měsíční poplatky poskytovateli. Prostě připojíte druhou, třetí, klidně i čtvrtou televizi a díváte se. Zadarmo. A ta druhá televize nemusí být jenom kopie té první. Díky sítím, jako je Multiplex regionální síť 11, na ní můžete objevit úplně jiný obsah, třeba tematické stanice zaměřené na koníčky nebo regionální zprávy. Každý člen domácnosti tak najednou může mít ten svůj kousek televizní pohody, ať už vaří v kuchyni nebo si hraje v pokoji. A to všechno bez jediného poplatku navíc. Zkuste se zamyslet, kde by právě u vás doma taková nezávislá televize udělala největší radost.
1: Energic Mix na rádiu Energy. Vítejte ve světě pulzující hudby a tanečních rytmů. Připravte se na nezapomenutelný pátek s pořadem Energic Mix. Již od 18. hodiny začneme tvořit taneční atmosféru, která vás přenese přímo do klubového víru. Energic Mix. To je ten nejlepší úvod do víkendu s nejnovější klubovou hudbou přímo u vás doma. Připojte se k nám a dejte svému pátku energický start.

0: Objevte Multiplex 11. Největší neceloplošnou televizní síť v Česku.
1: Jeden multiplex. Spousta nového obsahu.
0: Nalaďte si regionální a oborové televize z celého Česka.
1: Zajímavosti, zprávy, zábavu i témata, která jinde nenajdete.
0: A obraz? Full HD. K tomu navíc digitální rádia přímo ve vaší televizi.
1: Stačí spustit automatické ladění vašeho televizoru.
0: Žádné předplatné, žádná registrace. Jen anténa a váš dálkový ovladač. Objevte Multiplex 11. Více programů, více regionů, více televize.
2: Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení Rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz. Rádio Energik. Rádio Energik. To je muzika. Energik.

Píšu ti dopisy do bloku, který spálím. Teď ve svých pocitech se ztrácím sám. Až zavřeš oči, zmizím.

Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení Rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz. Rádio Energik, to je nová muzika.

0: Máte pocit, že v televizi běží pořád dokola jen filmy, seriály a reality show? Co když jste ale spíš typ, co radši vezme do ruky prut, kytaru nebo vrtačku? I pro vás existuje televize. A co víc, je dostupná úplně zdarma přes klasickou anténu. Pozemní vysílání totiž není jen o velkých komerčních stanicích. Právě naopak, dává prostor i specializovaným kanálům, které se zaměřují na specifické koníčky a zájmy, ať už jste kdekoliv. Dobrým příkladem je třeba televizní síť Multiplex regionální síť 11. Právě ta sdružuje stanice, které se věnují třeba energiím, kutilství, zprávám a zajímavostem o vodě nebo regionálním tématům. Zkrátka obsahu, který jinde jen tak nenajdete. Proto až budete mít chvíli, zkuste vzít do ruky ovladač a na své televizi spustit automatické ladění. Nic to nestojí a zabere to jen pár minut. Možná budete překvapeni, že konečně najdete kanál, který je ušitý na míru přímo vám a vašim zálibám.
1: Energic Mix na rádiu Energy. Vítejte ve světě pulzující hudby a tanečních rytmů. Připravte se na nezapomenutelný pátek s pořadem Energic Mix. Již od 18. hodiny začneme tvořit taneční atmosféru, která vás přenese přímo do klubového víru. Energic Mix. To je ten nejlepší úvod do víkendu s nejnovější klubovou hudbou přímo u vás doma. Připojte se k nám a dejte svému pátku energický start.

0: Vzpomeňte si, kdy jste naposledy jen tak bez cíle přepínali kanály. Žijeme v době, kdy nám algoritmy doporučují filmy, seriály i videa přesně na míru. Je to pohodlné, ale taky nás to trochu zavírá do bubliny. A právě tady přichází ke slovu stará dobrá televize přes anténu. To je totiž disciplína, kde jste pánem ohladače vy, ne nějaký kód. To prosté listování programy, ten moment překvapení, když narazíte na něco nečekaného. Je to aktivní objevování, ne pasivní konzumace. A přesně takhle můžete narazit na skryté poklady. Vedle velkých stanic totiž existují i sítě jako Multiplex, regionální síť 11, které přinášejí tematické a regionální televize, na které by vás žádný algoritmus neupozornil. Takže, až budete mít příště volný večer, zkuste malý experiment. Odložte doporučené playlisty a prostě jen vezměte ovladač do ruky. Projeďte to, co vám nabízí anténa. Objevte znovu kouzlo zappingu. Třeba zjistíte, že ten nejlepší obsah si najdete sami.
1: Radio Energy. To je muzika.

0: Objevte Multiplex 11. Největší necelopoušnou televizní síť v Česku.
1: Jeden multiplex. Spousta nového obsahu.
0: Nalaďte si regionální a oborové televize z celého Česka.
1: Zajímavosti, zprávy, zábavu i témata, která jinde nenajdete.
0: A obraz? Full HD. K tomu navíc digitální rádia přímo ve vaší televizi.
1: Stačí spustit automatické ladění vašeho televizoru.
0: Žádné předplatné, žádná registrace. Jen anténa a váš dálkový ovladač. Objevte Multiplex 11. Více programů, více regionů, více televize.
2: Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení Rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz. Rádio Energik. To je muzika. New truck, big

Radio Energy. Energy. To je nová muzika. Radio Energy. Reklamní kampaň na Radio Energy. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení Radia Energic na e-mailu obchod@radioenergic.cz.

0: Vánoc.
1: Pořídili jste si novou chytrou televizi plnou aplikací a říkáte si, že anténa už je vlastně přežitek? Co když je to přesně naopak? Vůbec ne. Představte si to jako dokonalý tým. Zatímco se proklikáváte placenými streamovacími službami, pozemní vysílání DVB-T2 vám na pozadí jistí spolehlivý a hlavně bezplatný příjem desítek stanic. Funguje nezávisle na heslu k Wi-Fi nebo rychlosti vašeho připojení. Je to ta nejlepší záloha, která je zároveň skvělým hlavním zdrojem obsahu. A právě díky anténě se dostanete i k obsahu, který v globálních aplikacích nenajdete. Třeba k síti Multiplex 11, která dává prostor menším, tématickým a hlavně regionálním stanicím i digitálním rádiím. Takže anténa a chytrá televize nejsou soupeři, jsou to nejlepší přátelé. Jeden vám přináší světové blockbustery, druhý zase spolehlivé zprávy z vašeho kraje. Zkuste si někdy spustit automatické ladění. Možná budete překvapeni, jak skvěle se tyhle dva světy doplňují.
2: Energic Mix na rádiu Energy. Vítejte ve světě pulzující hudby a tanečních rytmů. Připravte se na nezapomenutelný pátek s pořadem Energic Mix. Již od 18. hodiny začneme tvořit taneční atmosféru, která vás přenese přímo do klubového víru. Energic Mix. To je ten nejlepší úvod do víkendu s nejnovější klubovou hudbou přímo u vás doma. Připojte se k nám a dejte svému pátku energický start.

Radio Energy. Radio Energy. Energy, to je

0: Objevte Multiplex 11. Největší neceloplošnou televizní síť v Česku.
1: Jeden multiplex. Spousta nového obsahu.
0: Nalaďte si regionální a oborové televize z celého Česka.
1: Zajímavosti, zprávy, zábavu i témata, která jinde nenajdete.
0: A obraz? Full HD. K tomu navíc digitální rádia přímo ve vaší televizi.
1: Stačí spustit automatické ladění vašeho televizoru.
0: Žádné předplatné, žádná registrace. Jen anténa a váš dálkový ovladač. Objevte Multiplex 11. Více programů, více regionů, více televize.
2: Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení Rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz. Rádio Energik. Energik. Energik. To je muzika.

Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení Rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz. Rádio Energik, to je nová muzika. Rádio Energik.

0: Zní to trochu jako začátek katastrofického filmu, že? Výpadek internetu už jsme asi zažili, ale co když zhasnou i světla v celé čtvrti? Naprostá tma a ticho. Zatímco váš Wi-Fi router zhasne spolu s ledničkou, jedna technologie může jet dál. Pozemní televizní vysílače jsou často součástí kritické infrastruktury. To znamená, že mají záložní zdroje a mohou fungovat i v krizových situacích jako klíčový zdroj informací. Zcela nezávisle na vaší domácí přípojce. A nejde jen o celostátní správy. Právě v takové chvíli oceníte i sítě, jako je Multiplex 11, které šíří regionální a specializované programy. Nejde o to malovat čerty na zeď. Je to jen připomínka, že ta nejjednodušší technologie je někdy ta nejodolnější. Mít zapojenou anténu je tak trochu jako mít v autě rezervu. Většinou ji nepotřebujete, ale když ano, jste za ní neskutečně rádi.
1: Energic Mix na rádiu Energy. Vítejte ve světě pulzující hudby a tanečních rytmů. Připravte se na nezapomenutelný pátek s pořadem Energic Mix. Již od 18. hodiny začneme tvořit taneční atmosféru, která vás přenese přímo do klubového víru. Energic Mix. To je ten nejlepší úvod do víkendu s nejnovější klubovou hudbou přímo u vás doma. Připojte se k nám a dejte svému pátku energický start.

Znáte to. Jste konečně na chatě nebo na zahradě, nohy nahoře, naprostá pohoda. Jenže večer přijde chuť na film nebo na zprávy a začne boj. Internet má sotva signál na přečtení e-mailů, natož, aby zvládl plynule streamovat video. Ta pohoda je najednou pryč. Přitom řešení, které vás vrátí do klidu, je až geniálně jednoduché a na internetu naprosto nezávislé. Stará dobrá anténa a moderní pozemní vysílání DVB-T2. Nepotřebujete heslo k Wi-Fi, žádný datový limit, žádné zasekávání obrazu. Prostě jen zapojíte televizi, naladíte a sledujete. A to všechno úplně zdarma. Navíc vedle velkých celoplošních stanic můžete objevit i něco navíc. Třeba síť Multiplex 11, která přináší právě tematické a regionální stanice po celé republice. A to je právě ta skvělá věc na chalupě. Najednou víte, co se chystá v nejbližším městečku a neřešíte jen dění ve vašem trvalém bydlišti. Zkuste si někdy na chatě spustit automatické ladění. Možná budete překvapeni, jaký lokální svět se vám otevře. Radio Energy.

0: Objevte Multiplex 11. Největší neceloplošnou televizní síť v Česku.
1: Jeden multiplex. Spousta nového obsahu.
0: Nalaďte si regionální a oborové televize z celého Česka.
1: Zajímavosti, zprávy, zábavu i témata, která jinde nenajdete.
0: A obraz? Full HD. K tomu navíc digitální rádia přímo ve vaší televizi.
1: Stačí spustit automatické ladění vašeho televizoru.
0: Žádné předplatné, žádná registrace. Jen anténa a váš dálkový ovladač. Objevte Multiplex 11. Více programů, více regionů, více televize.
2: Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení Rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz. Rádio Energik, to je muzika.

0: Energy. Radio Energy. Radio Energy. To je muzika.
1: Možná mi způsobí erektální dysfunkce, ale nespůsobí mi stav, kde nevím, co chci. Možná mi pokřiví sexuální apetit, ale nebudu tě zase chtít.

0: televize, co vám nespotřebuje mobilní data. Znáte ten moment, kdy si uděláte hotspot z mobilu, abyste si na notebooku pustili film a v půlce vám přijde zpráva, že jste na suchu? Datový limit vyčerpán. Přitom existuje technologie, která vaše drahocenná data nechá úplně na pokoji. Obyčejná televize přes anténu. Signál DVB-T2 totiž nepřichází přes internet, ale letí vzduchem přímo k vám. Nepotřebujete heslo k Wi-Fi, ani nemusíte hlídat, kolik gigabajtů vám ještě zbývá. Prostě funguje. A tahle bezdatová pohoda se netýká jenom největších stanic. Právě naopak. Sítě jako Multiplex regionální síť 11 vám do televize zdarma a bez registrace přinesou i spoustu tématických a regionálních programů. Takže malý tip pro všechny, kdo bojují s datovým limitem. Zkuste na ovladači najít tlačítko pro přepnutí vstupu a vyberte anténu. Nebo rovnou spuste automatické ladění. Zjistíte, že si můžete v klidu užít televizní večer a svá mobilní data si schovat na věci, kde je opravdu potřebujete.
1: Energic Mix na rádiu Energy. Vítejte ve světě pulzující hudby a tanečních rytmů. Připravte se na nezapomenutelný pátek s pořadem Energic Mix. Již od 18. hodiny začneme tvořit taneční atmosféru, která vás přenese přímo do klubového víru. Energic Mix. To je ten nejlepší úvod do víkendu s nejnovější klubovou hudbou přímo u vás doma. Připojte se k nám a dejte svému pátku energický start.

0: objevte Multiplex 11. Největší necelopoušnou televizní síť v Česku.
1: Jeden Multiplex. Spousta nového obsahu.
0: Nalaďte si regionální a oborové televize z celého Česka.
1: Zajímavosti, zprávy, zábavu i témata, která jinde nenajdete.
0: A obraz? Full HD. K tomu navíc digitální rádia přímo ve vaší televizi.
1: Stačí spustit automatické ladění vašeho televizoru.
0: Žádné předplatné, žádná registrace. Jen anténa a váš dálkový ovladač. Objevte Multiplex 11. Více programů, více regionů, více televize.
2: Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení Rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz. Energik. Rádio Energik. To je muzika.

Rádio Energy. Odteď už jenom Energy.

0: Na sociálních sítích sledujeme v přímém přenosu, co se děje na druhém konci světa. Známe trendy z Ameriky i Asie, ale ruku na srdce, víme stejně dobře, co se chystá u nás za rohem? A právě tady přichází na scénu tak trochu zapomenuté kouzlo obyčejné antény. Pozemní televizní vysílání je totiž skvělý způsob, jak se napojit na lokální dění. Regionální televize vám přináší zprávy, kulturu a sport z vašeho bezprostředního okolí bez filtru globálních médií. A nemusíte je složitě hledat. Celou řadu těchto lokálních a tematických televizí, které vám ukážou, co je nového v sousedství, sdružuje třeba pozemní vysílací síť Multiplex regionální síť 11. Takže až příště budete mít pocit, že se ve světě nic zajímavého neděje, zkuste jednoduchý trik. Spustíte automatické ladění. Možná s překvapením zjistíte, že ty nejdůležitější a nejzajímavější příběhy se neodehrávají v Hollywoodu, ale přímo za vašimi okny.
1: Energic Mix na rádiu Energy. Vítejte ve světě pulzující hudby a tanečních rytmů. Připravte se na nezapomenutelný pátek s pořadem Energic Mix. Již od 18. hodiny začneme tvořit taneční atmosféru, která vás přenese přímo do klubového víru. Energic Mix. To je ten nejlepší úvod do víkendu s nejnovější klubovou hudbou přímo u vás doma. Připojte se k nám a dejte svému pátku energický start.

0: Radio Energy. Energy, to je muzika.
1: Jsme jako moře a sůl, to k sobě patří. Jsme spolu voda jak živá, jsme prostě bratři.

Tak to si poslechněte. Tohle je věc, která krásně ukazuje, jak se dneska stírají hranice mezi takzvanou vysokou kulturou a světem videoher. Londýnské Southbank Center totiž chystá něco, co fanouškům digitálních světů pravděpodobně vyrazí dech. V rámci velkého K-Music festivalu, který v Londýně startuje koncem září, se chystá speciální orchestrální večer s názvem Korean Games in Concert. A nepůjde jen o obyčejný orchestr. Hudba z herních pecek, jako je temné Lies of P nebo legendární fantasy Black Desert, totiž zazní v doprovodu tradičních korejských nástrojů. Víte, co je na tom nejzajímavější? Že ta kombinace moderních herních soundtracků a hlubokého zvuku starobylého nástroje kajagum nebo tradičních fléten vytváří úplně nový rozměr, který vás vtáhne přímo do děje. Konkrétně 11. října se v sále Prussel Room představí orchestr Národního centra Gugak a slibují, že hudbu z Black Desert nebo Solo Leveling přearanžují tak, jak jste ji ještě nikdy neslyšeli. Celý festival v Londýně potrvá až do listopadu a nabídne všechno od korejského jazzu přes hip-hop až po indie rock. Ale tahle herní zastávka, ta bude mít podle všeho tu nejmagičtější atmosféru, navíc doplněnou o vizuály historického soulu a královských paláců. Takže pokud máte cestu kolem, tohle by mohl být zážitek, na který se nezapomíná. My ale zůstáváme tady u nás a v hraní budeme pokračovat taky, i když jen v tom hudebním. Tady je další kousek pro váš Prima Den. Radio Energy.

0: Objevte Multiplex 11. Největší neceloplošnou televizní síť v Česku.
1: Jeden multiplex. Spousta nového obsahu.
0: Nalaďte si regionální a oborové televize z celého Česka.
1: Zajímavosti, zprávy, zábavu i témata, která jinde nenajdete.
0: A obraz? Full HD. K tomu navíc digitální rádia přímo ve vaší televizi.
1: Stačí spustit automatické ladění vašeho televizoru.
0: Žádné předplatné, žádná registrace. Jen anténa a váš dálkový ovladač. Objevte Multiplex 11. Více programů, více regionů, více televize.
2: Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení Rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz. Rádio Energik. Odteď už jenom Energik.

0: Na vlnách Rádia Energik se teď na chvíli přesuneme do světa televize. V poslední době má televize ve světě velký hit. Jsou to takzvané fast kanály, tedy vysílání, které je zdarma, ale běží klasicky podle programu, na jaký jsme zvyklí. A právě v téhle oblasti se teď dějí zajímavé věci u našich sousedů. Pokud občas ladíte televizi v Německu, Rakousku nebo ve Švýcarsku, tak si poslechněte, co nového tam teď frčí. Německá skupina Highview se totiž dohodla s gigantem Paramount a na platformě Samsung TV Plus rozjíždí 3 úplně nové stanice. A pozor, jsou to stanice postavené vždycky na jedné jediné, ale za to pořádně silné značce. Takže pokud jste vyrůstali v 90. tak vás asi potěší, že svůj vlastní non-stop kanál dostal kultovní seriál Beverly Hills 90210. Brandon, Brenda a celá ta parta z 90. jsou už teď k dispozici 24 hodin denně. K tomu se přidává kanál Lucky Dog pro milovníky psů a brzy k ním přibude ještě absolutní klasika pro fandy divokého západu – westernový seriál Gunsmoke. Klaus Fendt z Highview si od toho slibuje, že tyhle ikonické značky přitáhnou k obrazovkám úplně nové publikum. A upřímně, kdo z nás si občas nepustí tu známou znělku z Beverly Hills jen tak z nostalgie, že jo?
1: Takže, jestli máte cestu za hranice nebo přístup

0: tamním aplikacím. Teď už víte, co si můžete naladit jako kulisu k odpolední pohodě. My ale zůstáváme tady u nás a jedeme dál v rytmu dnešních hitů.
1: Energic Mix na rádiu Energy. Vítejte ve světě pulzující hudby a tanečních rytmů. Připravte se na nezapomenutelný pátek s pořadem Energic Mix. Již od 18. hodiny začneme tvořit taneční atmosféru, která vás přenese přímo do klubového víru. Energic Mix. To je ten nejlepší úvod do víkendu s nejnovější klubovou hudbou přímo u vás doma. Připojte se k nám a dejte svému pátku energický start.

Radio Energik. Posloucháš Radio Energik. V Čechách v DAB+.

0: Objevte Multiplex 11. Největší necelopoušnou televizní síť v Česku.
1: Jeden multiplex. Spousta nového obsahu.
0: Nalaďte si regionální a oborové televize z celého Česka.
1: Zajímavosti, zprávy, zábavu i témata, která jinde nenajdete.
0: A obraz? Full HD. K tomu navíc digitální rádia přímo ve vaší televizi.
1: Stačí spustit automatické ladění vašeho televizoru.
0: Žádné předplatné, žádná registrace. Jen anténa a váš dálkový ovladač. Objevte Multiplex 11. Více programů, více regionů, více televize.
2: Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení Rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz.

0: Radio Energik. To je muzika.
1: Můj život v představách často je smyšlený a těžko se mi žilo bez lásky, bez ženy. A teď už jsem prohlédl se vším, jsem smířený. Pro mě místo v koupelně zbylo jen na zemi.

Energic Mix na rádiu Energy. Vítejte ve světě pulzující hudby a tanečních rytmů. Připravte se na nezapomenutelný pátek s pořadem Energic Mix. Již od 18. hodiny začneme tvořit taneční atmosféru, která vás přenese přímo do klubového víru. Energic Mix. To je ten nejlepší úvod do víkendu s nejnovější klubovou hudbou přímo u vás doma. Připojte se k nám a dejte svému pátku energický start.

0: Objevte Multiplex 11. Největší necelopošnou televizní síť v Česku.
1: Jeden multiplex. Spousta nového obsahu.
0: Nalaďte si regionální a oborové televize z celého Česka.
1: Zajímavosti, zprávy, zábavu i témata, která jinde nenajdete.
0: A obraz? Full HD. K tomu navíc digitální rádia přímo ve vaší televizi.
1: Stačí spustit automatické ladění vašeho televizoru.
0: Žádné předplatné, žádná registrace. Jen anténa a váš dálkový ovladač. Objevte Multiplex 11. Více programů, více regionů, více televize.
2: Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení Rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz.

0: Radio Energy. To je muzika.
1: To až jednou ztratím zrak, řeknu si, no jo, tak je to tak. Až jednou ztratím vědomí, to už se asi nedovím, že lidi kolem mě...

Energic Mix na rádiu Energy. Vítejte ve světě pulzující hudby a tanečních rytmů. Připravte se na nezapomenutelný pátek s pořadem Energic Mix. Již od 18. hodiny začneme tvořit taneční atmosféru, která vás přenese přímo

0: Objevte Multiplex 11. Největší necelopoušnou televizní síť v Česku.
1: Jeden multiplex. Spousta nového obsahu.
0: Nalaďte si regionální a oborové televize z celého Česka.
1: Zajímavosti, zprávy, zábavu i témata, která jinde nenajdete.
0: A obraz? Full HD. K tomu navíc digitální rádia přímo ve vaší televizi.
1: Stačí spustit automatické ladění vašeho televizoru.
0: Žádné předplatné, žádná registrace. Jen anténa a váš dálkový ovladač. Objevte Multiplex 11. Více programů, více regionů, více televize.
2: Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení Rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz. Rádio Energik. To je muzika.

Energic Mix na rádiu Energy. Vítejte ve světě pulzující hudby a tanečních rytmů. Připravte se na nezapomenutelný pátek s pořadem Energic Mix. Již od 18. hodiny začneme tvořit taneční atmosféru, která vás přenese přímo do klubového víru. Energic Mix. To je ten nejlepší úvod do víkendu s nejnovější klubovou hudbou přímo u vás doma. Připojte se k nám a dejte svému pátku energický start.

Radio Energy, to je muzika.

0: objevte Multiplex 11. Největší necelopoušnou televizní síť v Česku.
1: Jeden Multiplex. Spousta nového obsahu.
0: Nalaďte si regionální a oborové televize z celého Česka.
1: Zajímavosti, zprávy, zábavu i témata, která jinde nenajdete.
0: A obraz? Full HD. K tomu navíc digitální rádia přímo ve vaší televizi.
1: Stačí spustit automatické ladění vašeho televizoru.
0: Žádné předplatné, žádná registrace. Jen anténa a váš dálkový ovladač. Objevte Multiplex 11. Více programů, více regionů, více televize.
2: Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení Rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz. Rádio Energik. Energik. Energik. To je muzika. Well,

Radio Energy. Energy. Sleduj nás na sociálních sítích. Facebook, Instagram, Twitter. Tady všude jsme jako Radio Energy.

Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz. Rádio Energik. Posloucháš Rádio Energik.

začneme tvořit taneční atmosféru, která vás přenese přímo do klubového víru. Energic Mix. To je ten nejlepší úvod do víkendu s nejnovější klubovou hudbou přímo u vás doma. Připojte se k nám a dejte svému pátku energický start.

Radio Energy. Radio Energy. Energy, to je muzika.

Radio Energy. Sleduj nás na sociálních sítích. Facebook, Instagram, Twitter. Tady všude jsme jako Radio Energy.

Radio Energik. Posloucháš Radio Energik. V Čechách v DAB+.

Magic Mix na Rádiu Energy. Vítejte ve světě pulzující hudby a tanečních rytmů. Připravte se na nezapomenutelný pátek s pořadem Energic Mix. Již od 18. hodiny začneme tvořit taneční atmosféru, která vás přenese přímo do klubového víru. Energic Mix. To je ten nejlepší úvod do víkendu s nejnovější klubovou hudbou přímo u vás doma. Připojte se k nám a dejte svému pátku energický start.